0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

0: myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam, by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
1: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj ty trúby roh a hraj.
1: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Tak.
1: Dnes určite vyhrám. Cítim to v kopite.
0: Len sa netieš, bratku. Ak dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj s chlopmi.
1: Ruku na to.
0: Ha! Jeli to.
1: Kopito, platí to. Pujá!
0: Dávaj.
1: 7.
0: 8.
1: 9.
0: 10.
1: Dolník.
0: Horník.
1: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
1: Piková dáma.
0: Král.
1: Eso.
0: Eso.
1: Eso.
0: Eso.
1: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Počkaj. Cítim? Čo cítiš?
3: Niečo drzé.
0: Človečina!
3: To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Ha! Pozrime sa! Červíček!
3: Prišiel si vyzvedať, človečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
4: Miešaj, bratku!
0: Aj mu ešte!

ne boj, mjau, potkane nic se ti, mjau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila lahutko byla, porostou rychle švec, než řeknu

Bojím se změn, bojím se tmy, zvírat se nebojím, s lidmi je to těžšie. Bojím se varenej mrkvy, bojím se strachu, bojím se vojny, bojím se šamponu v očiach, bojím se vody v nose.

0: Spíte, dedo?
1: Nedá mi, Ondrík.
0: Aj vy čakáte, či sa Belko vráti?
1: Proti noci sa horou nepustí, ale ráno sa vydá za...

0: Dědo, v Římě spí.
1: Spí, ale na nás nezabúdá. Odmetá sneh z letáčika, aby sme sa nezadusili.
2: A ja som odmetal sneh. A potom sme vás počúvali cez hadičku.
3: Čo ste počúvali cez hadičku? Var je tvoj dedo včelý doktor?

noční obloze, nutím vlky vít, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní,
1: napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka,
1: pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětný. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním.

0: myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
1: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj ty trúby roh a hraj.
1: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Tak.
1: Dnes určite vyhrám. Cítim to v kopite.
0: Ej, sa netieš, bratku. Ak dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj s chlopmi.
1: Ruku na to.
0: Ha! Jeli to.
1: Kopito, platí to.
0: Pujá! Dávaj.
1: 7.
0: 8.
1: 9.
0: 10.
1: Dolník.
0: Horník.
1: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
1: Piková dáma.
0: Král.
1: Eso.
0: Eso.
1: Eso.
0: Eso.
1: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Počkaj. Cítim? Čo cítiš? Niečo drzé. Človečina! To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Ha! Pozrime sa! Červíček!
2: Prišiel si vyzvedať, človečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
3: Miešaj, bratku!
0: Aj mu ešte! Yeah!